0: týkají třeba směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou, snazší opravy elektrospotřebičů, evidence skutečných majitelů firem a jiných právnických osob nebo znečištění z průmyslových zařízení. Policie v Praze naháněla chodce a cyklisty. Při dvoudenní dopravní akci v metropoli, která byla zaměřená hlavně právě na řidiče elektrokoloběžek, cyklisty a chodce, rozdali policisti pokuty za víc než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhů. Další podobné akce mají následovat. Přívalový déšť na konci srpna v nově postavené knihovně v Turnově na Semilsku způsobil škodu za 600 tisíc korun, a to bez daně, a zničil přes 1840 knih. O měsíc oddálil i její otevření, víc říká starosta Turnova Tomáš Hoke.
1: Dělalo se tam opatření, dělali se tam úpravy na dešťových pustích, které na té střeše jsou, a dál si tam o tom povídá projektant s zhotovitelem.
0: Turnovská městská knihovna Antonína Marka patří k nejstarší v České republice. Téměř 110 celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů promítne za 6 dnů filmový festival Finále. Jeho 39. ročník začal večer v Plzni. Většinu doprovodí delegace tvůrců. Premiér a předpremiér nabídne přes 20. Loni přišlo 16,5 tisíce diváků, meziročně o 500 víc. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší. Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů, aby se v případě krize část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na

kaže, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

cabeza y a ti, compadre.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Středočeši stále nesmí pít svou vodu. Jde o uživatele vodovodu v okolí města Odulená voda v okrese Praha Východ. Je v ní hodně olova.

0: hned informovali prostřednictvím SMS, u těch ostatních nemáme ve smlouvě telefonický kontakt.
1: Vodu stále nejde použít k pití ani na vaření. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě už podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní množství zjistili v 16 z 36 vrtů, 14 jich odstavili. Sněmovna se sejde v úterý ve 14 hodin k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. O svolání schůze informoval předseda sněmovny Tomio Okamura. Čeká se, že jednání bude pokračovat ve středu. Premiér Andrej Babiš na záměr opozice pro Českou televizi řekl, že se na schůzi těší.
2: Já se na tu schůzi strašně moc těším a po delším čase vystoupím ve sněmovně a aspoň lidi se dozvědí tu pravdu, ne ty lži opozice. Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře.
1: Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze vyšší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů. Stovky Severočechů možná najdou práci na železnici, schání je firma RegioJet v Ústeckém kraji, kde bude tato společnost nahrazovat na hlavních tratích České dráhy. Nábor nových pracovních příležitostí v Ústeckém regionu směřuje hlavně do Ústí nad Labem a taky do Mostu, kde budou mít základnu nový strojvedoucí i palubní personál. Potřebu a budou od prosince i údržbáři. Ústecký kraj totiž vysoutěžil s RegioJetem historicky největší železniční zakázku s objemem přes 3,25 milionu vlakových kilometrů ročně. Žlutý dopravce nabídnutou cenou porazil České dráhy a taky Arrivu. A regionálnímu rozpočtu tím během 15-letého kontraktu ušetří přibližně 3 miliardy korun. RegioJet začne taky nově jezdit na rychlíkové lince z Prahy přes Havlíčkův Brod do Jihlavy a taky do Brna. I tam budou potřeba další ruce. Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března. 27-letý zadák Wolverhampton se po drobných zdravotních problémech z minulých dní už cítí líp a měl by být k dispozici na sobotní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů doma proti Chorvatsku.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. Dnes to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň dodal, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva ruského hovořících obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních představitelů v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 22 čelí ruské invazi. Evropská komise oznámila, že zahájila řízení kvůli zpoždění při převedení 9 unijních směrnic do národního práva. V 6 případech bylo řízení zahájeno taky s námi, s Českou republikou. Řízení s Českem se týkají třeba směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou, snažší opravy elektrospotřebičů, evidence skutečných majitelů firem a jiných právnických osob nebo znečištění z průmyslových zařízení. Policie v Praze naháněla chodce a cyklisty. Při dvoudenní dopravní akci v metropoli, která byla zaměřená hlavně právě na řidiče elektrokoloběžek, cyklisty a chodce, rozdali policisti pokuty za víc než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhů. Další podobné akce mají následovat. Přívalový déšť na konci srpna v nově postavené knihovně v Turnově na Semilsku způsobil škodu za 600 tisíc korun, a to bez daně, a zničil přes 1840 knížek. O měsíc oddálil i její otevření, víc říká starosta Turnova Tomáš Hoke.
2: Dělalo se tam opatření, dělali se tam úpravy na dešťových pustích, které na té střeše jsou, a dál si tam o tom povídá projektant s zhotovitelem.
1: Turnovská městská knihovna Antonína Marka patří k nejstarší v České republice. Téměř 110 celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů promítne za 6 dnů filmový festival Finále. Jeho 39. ročník začal večer v Plzni. Většinu doprovodí delegace tvůrců. Premiér a předpremiér nabídne přes 20. Loni přišlo 16,5 tisíce diváků, meziročně o 500 víc. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší. Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů, aby se v případě krize část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Středočeši stále nesmí pít svou vodu. Jde o uživatele vodovodu v okolí města Odulená voda v okrese Praha Východ. Je v ní hodně olova. Omezení používání vody z vodojemu by v lepším případě mohlo trvat několik dní. Týká se to 15 000 lidí severně od Prahy. Vodárny tam mají 21 náhradních cisteren, jak řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
2: V současné době je zasaženo touto událostí zhruba 15 000 obyvatel středočeského kraje. Úplně přesné číslo neznáme, nicméně víme přesně, že se jedná o 5133 odběrných míst, to znamená 5133 vodovodních přípojek, z nichž 4726 jsme hned informovali prostřednictvím SMS. U těch ostatních nemáme ve smlouvě telefonický kontakt.
1: Vodu stále nejde použít k pití ani na vaření. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě už podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní množství zjistili v 16 z 36 vrtů, 14 jich odstavili. Sněmovna se sejde v úterý ve 14 hodin k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. O svolání schůze informoval předseda sněmovny Tomio Okamura. Čeká se, že jednání bude pokračovat ve středu. Premiér Andrej Babiš na záměr opozice pro Českou televizi řekl, že se na schůzi těší.
3: Já se na tu schůzi strašně moc těším a po delším čase vystoupím ve sněmovně a aspoň lidi se dozvědí tu pravdu, ne ty lži opozice. Určitě jsme jednotní a myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře.
1: Opoziční ODS, STAN, Piráti, Lidovci a TOP 09 zdůvodnili vyvolání schůze

Dutý dopravce nabídnutou cenou porazil České dráhy a taky Arrivu. A regionálnímu rozpočtu tím během 15-letého kontraktu ušetří přibližně 3 miliardy korun. RegioJet začne taky nově jezdit na rychlíkové lince z Prahy přes Havlíčkův Brod do Jihlavy a taky do Brna. I tam budou potřeba další ruce. Obránce Ladislav Krejčí zůstane kapitánem české fotbalové reprezentace i pod španělským trenérem Santim Deniou. Pásku v národním mužstvu nosí od března. 27-letý zadák Wolverhampton se podrobně zdravotních problémech z minulých dní už cítí líp a měl by být k dispozici na sobotní úvodní zápas nového ročníku Ligy národů doma proti Chorvatsku.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by tě šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by tě šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš a budeš mít.

by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerugerud Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky házej.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. Dnes to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň dodal, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva ruského hovořících obyvatel, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních představitelů v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 22 čelí ruské invazi. Evropská komise oznámila, že zahájila řízení kvůli zpoždění při převedení 9 unijních směrnic do národního práva. V 6 případech bylo řízení zahájeno taky s námi, s Českou republikou. Řízení s Českem se týkají třeba směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou, snažší opravy elektrospotřebičů, evidence skutečných majitelů firem a jiných právnických osob nebo znečištění z průmyslových zařízení. Policie v Praze naháněla chodce a cyklisty. Při dvoudenní dopravní akci v metropoli, která byla zaměřená hlavně právě na řidiče elektrokoloběžek, cyklisty a chodce, rozdali policisti pokuty za víc než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhů. Další podobné akce mají následovat. Přívalový déšť na konci srpna v nově postavené knihovně v Turnově na Semilsku způsobil škodu za 600 tisíc korun, a to bez daně, a zničil přes 1840 knih. O měsíc oddálil i její otevření, víc říká starosta Turnova Tomáš Hoke.
2: Dělal se tam opatření, dělali se tam úpravy na dešťových pustích, které na té střeše jsou, a dál si tam o tom povídá projektant s hotovitelem.
1: Turnovská městská knihovna Antonína Marka patří k nejstarší v České republice. Téměř 110 celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů promítne za 6 dnů filmový festival Finále. Jeho 39. ročník začal večer v Plzni. Většinu doprovodí delegace tvůrců. Premiér a předpremiér nabídne přes 20. Loni přišlo 16,5 tisíce diváků, meziročně o 500 víc. Letos je zájem o vstupenky ještě vyšší. Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů, aby se v případě krize část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska, mohla přesunout přes polskou hranici. Litva, Lotyšsko a Estonsko bývaly součástí Sovětského svazu. Všechny tři země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v roce 2022 podpořily napadenou zemi a kvůli vlastním obavám z Ruska mimo jiné zvyšují výdaje na obranu.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. Dnes to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň dodal, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva ruských hovořících obyvatel. Na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních představitelů v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 22 čelí ruské invazi. Evropská komise oznámila, že zahájila řízení kvůli zpoždění při převedení 9 unijních směrnic do národního práva. V 6 případech bylo řízení zahájeno taky s námi, s Českou republikou. Řízení s Českem se týkají třeba směrnic ohledně fungování unijního trhu s elektřinou, snažší opravy elektrospotřebičů, evidence skutečných majitelů firem a jiných právnických osob nebo znečištění z průmyslových zařízení. Policie v Praze naháněla chodce a cyklisty. Při dvoudenní dopravní akci v metropoli, která byla zaměřená hlavně právě na řidiče elektrokoloběžek, cyklisty a chodce, rozdali policisti pokuty za víc než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhů. Další podobné akce mají následovat. Přívalový déšť na konci srpna v nově postavené knihovně v Turnově na Semilsku způsobil škodu za 600 tisíc korun, a to bez daně, a zničil přes 1840 knih. O měsíc oddálil i její otevření, víc říká starosta Turnova Tomáš Hoke.
2: Dělalo se tam opatření, dělali se tam úpravy na dešťových pustích, které na té střeše jsou, a dál si tam o tom povídá projektant s zhotovitelem.
1: Turnovská městská knihovna Antonína Marka patří k nejstarší v České republice. Téměř 110 celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových projektů promítne za 6 dnů filmový festival Finále. Jeho 39. ročník začal večer v Plzni. Většinu doprovodí delegace tvůrců. Premiéra předpremiér nabídne přes 20. Loni přišlo 16,5 tisíce diváků, meziročně o 5.

V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

strašný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním,

0: Tak tohle jsou opět Radeček a Hory na rádiu Bonton krátce před 8 hodinou. Po celé tady s námi bude Petra Janů. Taky Činasky a drobná paralela.
1: Ačkoliv nic není jako dřív.
0: A na startu hodiny Mike Oldfield a Maggie Reilly, Moonlight Shadow. A my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nám vykouzlili meteorologové pro dnešní den, tedy sobotu 26. září? Má být jasno nebo skoro jasno, v ranních hodinách se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme od 16 do 19 stupňů. A v 1000 metrech a na horách naměříme 12 a na Šumavě 15 stupňů. Slabý, proměnlivý a během dne mírný jižní až jihozápadní vítr bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. A rostlinné podmínky jsou mírně nepříznivé. Tolik počasí na Rádio Bonton.
2: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady téměř 8 hodina, já vám přeji krásné víkendové ráno, začíná nám právě teď. Andrea má na svátek a 26. září píšeme datum. A co pro nás znamená 26. září? Tak třeba významný den, právě Zlatá bula sicilská a výročí nejdůležitějších listin naší historie se dokládá k 26. září v roce 1212 jako rok vydání. Tak budeme slavit. No a v této hodině bych vás také rád pozval na výlet, slavnostní otevření rozhledny, kde, tak to vám prozradím už za malý okamžik. No ale teď k muzice. Mike Oldfield a Maggie Reilly a Moonlight Shadow. Přeji vám krásné víkendové ráno s Rádiem Bonton.

0: je Petr Janů, taková rockerka s láskou má svět naději. Na Rádiu Bonton 8:45. A posloucháte Rádio Bonton, je sobota. A tady mám jednu milou pozvánku, kam bychom mohli vyrazit, na Jitrovník u Šluknova. Je to slavnostní otevření rozhledny, kde prostě nadšenci, klub českých turistů z Rumburku, připravil česko-německý pochod, který by měl zájemce procházkou dovést až k samotné rozhledně. Na výběh nebo na výběr je ze 6 cest, které se liší svou délkou i trasou. Na jednotlivé trasy je nutná registrace. To si odbavíte teď hned po ránu v 8 hodin a v 9 už můžete vyrazit z Valdeku na Jitrovník zhruba 3 kilometry. Je to železniční zastávka. A Šluknov Jitrovník, ta se běží nebo chodí, jde 6 kilometrů od 8 do 10:30. A v 8 také vyrazila první skupina Neusalsa Spremberg Jitrovník 5 kilometrů, pak je 10, 7 a 22. To už samozřejmě jde ze Šluknova přes Jitrovník, Valdek, Karlovo údolí, Šluknov. A místa jsou značená, tak si to užijte. No a teď už další muzika na Rádiu Bonton. Luis Capaldi, Before You Go, taky Marcela Holanová, Sláva Soubáli, anebo Alvaro Soler, La Cintura. Přeji vám příjemný poslech a krásný den s Rádiem Bonton.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Montón doprava.
1: 8 hodin 30 minut přesně, 8:30 a my míříme na Lounsko, tedy přímo na dálnici D7, 39,5 km z Chomutova na Prahu. Pozor, lidé na vozovce, uprostřed silnice, uprostřed komunikace je chodec. A teď opět na Prahu východ, D8, 4,5 km na trase Praha-Německo, je poruchané vozidlo, jedná se o odstavený nákladní auto. No a na silnici 9 u Kojetic na Mělnicku, tady je poruchané vozidlo, očekávejte také hustou mlhu a překážka ve vozovce, opatrně projíždějte, je tu odstavený osobní auták. Jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton. A teď už posílám Jojo Band, Gareth Gates anebo Karel Černoch a Iveta Bartošová v tom.

Ladíte Rádio Bonton, za 5 minut už bude 8:45, no a teď bych vás vzal na Bramborovou sobotu na Zubačku. Je to tak, čekají nás dobroty z brambor a zvláštní jízdy s ozubnicovou lokomotivou. Jsou to speciální vlaky na Zubačce mezi Tanvaldem a Harachovem. Jízdenky do zvláštních vlaků koupíte v den akce v předprodeji na nádraží v Tanvaldě nebo přímo ve zvláštních vlacích. No a budete odbaveni historickými lepenkovými jízdenkami, i průvodčí budou v historických uniformách, no a občerstvení bude nejenom z brambor. Těšit se můžete na další speciální věci, uzený masem, knedlíky bramborové, zelí, bramborové sejkory a další bramborové speciality. Taky vystoupí kapela Šlapeto a v Kořenově můžete navštívit muzeum ozubnicové dráhy a výtopnu Kořenov a svést se vláčkem důlní železnice a tak dále a tak dále. Tam toho hodně. Můžete autobusem na Jizerku nebo do Příchovic a ve směru od Liberce na Zubačku můžete historickým autobusem mezi Jabloncem, Kořenovem a Jizerkou pojede také historický autobus. Takže užijte si to až do 20. hodiny. Železniční společnost Tanvalce už na vás těší. A teď už další muzika na rádiu Bonton. Olympic Dixies Midnight Runners, Komonelín, PH za tebou, anebo Cutting Crew. Přeji vám příjemný poslech.

Tak tohle je Petr Janda, frontman kapely Olympic a rockerů z České republiky. Nějak se vytrácíš, má lásko. No a po celé tady s námi bude Lenka Filipová a Leny, samotní nejsme nic.

taky zaspívá Tereza Mašková. Dívej se na mě. Tak dívej se na mě, jsem to já. A nebo Modern Talking, si mé srdce, si má duše. You my heart, you my soul.

0: a my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak za chvilku 9:00, jak dnes bude, bude jasno nebo skoro jasno. V ranních hodinách se místy vyskytovaly mlhy hlavně na severu Čech. To můžu potvrdit, jel jsem autem a mlha jako mlíko, že by se dala krájet. Nejvyšší teploty dnes vystoupají od 18 do 22 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě od 16 do 19. A v tisíci metrech a na horách, pokud pojedete do hor se značkou Zetor Orat Brambor, tak naměříte 12 stupňů a na Šumavě kolem 15. A foukat by měl slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu. A tlaková tendence, slabý pokles, večer mírný vzestup a rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé. Tolik počasí na Radio Bonton.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady přesně 9:00, krásné sobotní dopoledne vám všem, od mikrofonu Rádia Bonton přeje Libor. I dneska je sobota 26. září. No a co budeme dělat? Tak to se podíváme. Andreám přeju všechno nejlepší k svátku. Andrejky. No a teď už vyrazíme na speciální josefínské slavnosti. A bude tam průvod městem, taky přijde Marie Terezie a ta bude účastněna přehlídky vojsk. No a večer bitva, boj o průsmyk. Tohle to všechno na jednom místě. Kde to bude, tak to vám prozradím za malý okamžik, abych nepředbíhal. Tady už jsou Modern Talking. You my heart, you my soul. Krásný den vám všem přeje Libor. A taky zdravím Žandu a Líbu, kteří se táhnou za želvou na Klíny. Hezký den.

0: Radio Bonton.
1: In proce na světě nebe vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v klecích.

0: Bonton.
1: Ahoj, tady Janek Ledecký a když je ta česká hudba na Bontonu doma, jo, tak u toho nemůžu chybět. Moc vás zdravím a posílám jednu pecku.

0: tohle Annie Lennox a kapela Eurythmics When Tomorrow Comes na Radio Bonton, 10:45. Já mám pro vás teď připravený bohatý doprovodný program, vojenské ležení, tržnici, prohlídky podzemních chodeb, dělostřelecká palba z kasáren a z kasemat. Tak tohle to všechno na jednom místě. Proč? Protože vyrazíme na josefínské slavnosti do Terezína, kde jsou největší historické slavnosti 18. století v Evropě. A to k založení právě Terezína. Oslavy výročí pevnosti Terezínce uskuteční právě dnes od 10 do 20 hodin. Celých 10 hodin si to můžeme užívat. Na jeden den se Terezín vrátí do času, kdy tam kráčeli ulicemi vojáci v pestrých uniformách a z hradeb zněly povely a pevnosti se nesl rachot děl. Josefínské slavnosti, to je prostě vrchol programu ukázkové dobývání pevnosti. Čeká vás tu také dobové tržiště, řemesla, workshopy, soutěže, hry pro děti, expozice věnované historii Terezína. No je tam toho spousty a dokonce máte zvýhodněné vstupné do pevnosti podzemí. Přijdete se podívat na hradby, nasajete atmosféru dávných časů, zažijete Terezín tak, jak to historicky tam probíhalo. No a historie tentokrát nebude jen v učebnicích, ale přímo kolem vás. V 10 hodin to začíná slavnostním průvodem města a pak přijede Marie Terezie, prohlídne si vojska, oficiálně se zahájí v 11 hodin, no a odpolední bitva je naplánovaná na 14. Večer pak bitva o průsmyk v 19 hodin. Ve 20 hodin by to mělo všechno skončit a v Terezíně se s vámi krásně rozloučí asi ohňostrojem. Takže mějte určitě dnes ten program nabitý, ať už jedete do Terezína, anebo třeba, já nevím, do Liberce, nebo do Budějovic, nebo do Prahy. Všude tam se podíváme. Teď už další muzika na Bontonu, Lenny a taky Lenka Filipová, Richard Sanderson nebo kapela Krištof.
1: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Nestíháš? V pohodě. Sáhni po Body and Future Complete Food. 100% rostlinné tekuté výživě, která drží tempo s tebou. V jedné lahvi máš 25 gramů proteinu, 9 gramů vlákniny, 26 vitaminů a minerálů. Bez přidaného cukru a hlavně fakt skvěle chutná. Vítěz volby spotřebitelů 2026 a rozhodně ne náhodou. Teď ho navíc najdeš za výhodnou cenu ve větších obchodních sítích.
4: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: ulicí. Rádio Bonton.
1: Ahoj, tady je Leny. Zdravím všechny posluchače Rádia Bonton a posílám písničku, kterou jsme natočili společně s mojí mamkou pro seriál Kukačky. Samotní nejsme nic. Znáš?

0: Rádio Montón doprava.
1: 9 hodin 31 minut, máme minutu po 9:30 a míříme na silnice. Pozor v Praze na Thomayerově ulici, tady se srazila dvě osobní auta. Jedeme dál, co nám nabízí dopravní servis Policie České republiky. D3, jihočeská dálnice, 100,5 km na trase Kaplice Mezno se pohybuje zvěř na vozovce Srny u dálnice. Tak opatrně projíždějte a na Praze Západ si také dávejte pozor na ulici Kladenská v Úhonicích na Praze Západ. Tady se srazila dvě osobní auta a policie hlídka policie už tam jede na místo. Tak to jde šetřit. No já vám přeji šťastnou cestu s rádiem Bonton a douší posílám kamufláž Love the Shield.

Posloucháte víkendové vysílání Rádia Bonton, tohle je kapela Ten Sharp a písnička You, velmi známá, a připomněli jsme si naše mladá léta. Je sobota 26. září, Andrea má svátek a my vyrazíme na mistrovství České republiky dračích lodí na dlouhé tratě. Ta ožije právě dnes ve Vltavě v Praze barvami tohoto mistrovství. Na závěr sezóny se posádky utkají v mistrovství České republiky dračích lodí na dlouhé tratě a nás čeká opravdu úžasná show. Loděnice v Praze jsou připraveny, no a my vyrazíme na malé DL10 Small Boat, jedou se 3 kilometry a pak Standard Boat jsou 5 kilometrů. Ženy, mix od juniorů pod veterány až do 40 let. No a modřanská Praha 4 Dragon Boat Grand Prix je právě na tomto, na této adrese. Tak si to užijte, dračí lodě jsou úžasné, jsou hezky malované a pěkně vyřezávané. No a vy můžete být krásnými diváky, kteří budou fandit. Teď už další muzika na Bontonu. Mí oblíbení OMD, na koncertě jsem byl asi 4x a jsou opravdu úžasný. No a Vašek Neckář, Dido anebo Michal David, Disco příběh. Teď už přichází a my si ho užijeme právě teď na Rádiu Bonton.

Na hodinách ve studiu se blíží už 10. hodina za necelé 2 minuty. No a tohle jsou OMD, Dream of Me. Trošku jsme se zasnili a po celé budeme taky snít, třeba se Celine Dion. O tom, jak bijou naše srdce. A taky Pokáč bude zpívat Co z tebe bude. Yeah.

0: A kde se rodina se těšte na Maruško Rotrovou? Zřejmě letos nikde nejsou dětky. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes má být sobota většinou jasná nebo skoro jasná, ojediněle se po ránu vyskytovaly mlhy, ty už zmizely. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 18 do 22, na severu a severovýchodě od 16 do 19 a na horách rtuť teploměru ukáže 12, na Šumavě pak 15 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu a pozor na rostlové podmínky, jsou mírně nepříjemné. Příznivé.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady přesně 10. hodina na rádiu Bonton, sobota 26. září, Andrea Svátek, a to už jsem řekl úplně všechno k dnešnímu dni, ale rozhodně máme se na co těšit v této hodině, protože vás pozvu na rožnění Uherského Býka. Bude tam pivo z lokálních pivovarů, jarmark, soutěž o nejlepší pecen chleba, tohle všechno na jednom místě, takže vyrážíme za chviličku, ale teď už s Marií Rotrovou.

0: Ladíte Rádio Bonton a víkend je o pozvánkách a především bych vás chtěl pozvat někam, kde se dobře nabaštíte. A proto vás zvu na rožnění uherského býka do Slaného. A právě dnes nebude chybět jarmark, pivo z lokálních pivovarů nebo soutěž o nejlepší slánský pecen chleba na náměstí ve Slaném. Se bude opejkat uherský bake, chybět k němu nebude dobré pivo a další doprovodný program. A začíná se právě dnes a celý den tam můžete cítit tu vůni a ochutnávat. A rozhodně na Velvarské 136, kde je infocentrum, se rozvíte spoustu dalších informací k tomuto a k této akci. Takže věřím, že ochutnáte, že pobaštíte, pobavíte se a ve Slaném dnes bude o zábavu postaráno. Teď už kapela Hozír, taky Helena Vondráčková nebo Inner Circle, Sweet Alalala Song. Přeji vám příjemný poslech.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Bonton doprava.
1: 10 hodin 32 minut a opět se podíváme, jak to vypadá na silnicích na Benešovsku. D1 52,5 km směr Praha-Polsko. Je nehoda 3 osobních automobilů. Na místě už zasahují složky integrovaného záchranného systému. Tak máme tady další dálnici, respektive silnici. Na trase České Budějovice Jindřichův Hradec v Jivně. A tady projíždějte opatrně, tady havárie osobního vozidla, policie už je také na místě. Na ulice Kokořínská v Mělníku, tady projíždějte také opatrně, dvě osobní auta jsou v sobě a policie už vyšetřuje tuto dopravní nehodu. No a v Praze v Tomajerce se srazila dvě osobní auta a stále se likviduje tato dopravní nehoda. Teď už další muzika na rádiu Bonton, Celine Dion, Pokáč a František Ringoček.

Posloucháte s Rádiem Bonton a já tady mám teď milou pozvánku na velkožernosecké vinobraní. Je to celodenní vinařský program ve velkých Žernosecích a čerstvý burčák, lokální víno, zábava. Chybět nebude ani historický průvod obcí a tohle všechno na jednom místě. Tak rozhodně si to nenechte ujít. Velkožernosecké vinobraní je plné i krásných kostýmů, protože ty lidi to tam opravdu prožívají a dělají tam hezkou zábavu. Tak pokud jedete do velkých Žernosek, tak si to tam užijte na severu Čech. No a teď už další muzika na Bontonu. Meky Žbirka, Sarah Connor, anebo Hanka Zagorová a Standa Hložek a Petr Kotwald. Můj čas. Tady je. Tak poslouchejte.

Luna, tak prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

0: plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemyslel.
1: Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. Po celé Erasure. Taky Heidi Janku, tak se mi vtírej. A nebo Jirka Korn, jako Robinson. A my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
1: Jaké počasí bude dnes? Bude jasno nebo skoro jasno? Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia a na horách namíříme pouze 12. A rozsilové podmínky jsou mírně nepříznivé.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Bonton a Libor Weber.
1: Je tady 11. hodina, já vám přeji krásné dopoledne v sobotu 26. září a vezmu vás do místa, kde to voní až do 14. hodiny. A voní to chlebem, jak jinak. Tak a teď už Jiří Korn a Robinson. Hezký den.

0: Posloucháte Rádio Bonton, máme 3 minuty po 11:15, blíží se čas oběda a něco o jídle si můžeme říct. Pokud chcete projíždět obcí, která krásně voní pečeným chlebem, čerstvě pečeným chlebem, tak dnes už od 10. hodiny, celkem 4 hodiny až do 14. po obědě v Lenoře na jihu Čech, tam se peče o 106. A to ne v ledajaké peci. Je to zděná obecní pec na chleba z první poloviny 19. století, která se užívala několik let po druhé světové válce a je opět v provozu a je to taková velká show. A když tam přijdete, ochutnáte výborné tradiční lenorské placky, housky a samozřejmě výtečný chléb a další pečivo. Peče se v Lenoře už od 10 hodin, poslední sobotu v měsíci od dubna do prosince a právě dnes je ten správný čas, kdy můžete ochutnat třeba pšenično-žitný chléb, taky speciální recept, kterou ochutnáte, zvané celý kvas. Víc než 100 let už se užívá. No a kromě chleba pečou v Lenoře i housky, česnekové placky nebo dalamánky. Tak dnes můžete vyrazit a ochutnávat a dobrou chuť. Teď už další muzika na rádiu Bonton, Lucka Vondráčková a Radim Flender, taky Bee Gees, How Deep Is Your Love, a nebo Petr Muk, Stoupám ti do hlavy. Tady jsou. Hezký den.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 11 hodin 30 minut, máme 11:30 a míříme opět na silnice. Pozor, v Peruci na Lounsku. A tady se srazila dvě osobní auta a vyšetřuje se tato dopravní nehoda. Další dopravní karambol je hlášen z Benešova. Překážka ve vozovce, projíždějte velmi opatrně, srazil se tu osobák s nákladňákem, policie už jede na místo. No a na D3, 103. kilometr na trase Kaplice Mezno je zvěř na vozovce, běhá tu sedna u dálnice. Tak opatrně, a ti nesrazíte. Teď už další muzika na Bontonu, East 17, Stay Another Day, Schindl X a Mirka Miškechová, Cudzinka tvojej zemi, anebo Chris Norman, Some Hearts Are Diamonds, právě teď na Bontonu.

Tohle je další chlapecká kapela, která si říkala vždycky a jistě East 17, tedy východ 17. No a Stay Another Day na rádiu Bonton právě končí a začínají karlštinské slávy. Karlštinské vinobraní je připravené právě pro dnešní den a vy to si můžete užít za přítomnosti císaře římského a krále českého Karla IV. A také jeho dvora. Tohle všechno s ochutnávkami vín, kulinářské speciality, rytířský turnaj a vystoupení mágů, to se dnes a zítra bude konat na Karlštejně. Tak pokud máte rádi tu historii a chcete si užít zábavu, tak vyražte na karlštinské vinobraní právě o tomto víkendu. No a pokud máte rádi muziku, tak já nebudu lenit a hned vám tam nasypu Erasure, Jaroslav Ulíř a Zdeněk Svěrák, Izrael is Kamaka Vivole a taky Darina Rolincová a K náhodou. Ta přichází právě teď a já vám přeji příjemný poslech.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Zdraví vás Miraj Navrátil.

0: Tak tohle Soumira je poslední písnička v této hodině, než zakrojíme tento oběd sobotní. A po celé s námi bude Belinda Carlisle. Pro Emu bude zpívat Michal Hruza. Přišla zde na dání, probudila můj život trochu vratký. A otázka, co je to láska? To je otázka Petra Nováka. Je to vůně nebo zář, pověz ty přec pravdu znáš, co je to láska. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak jaké počasí nás čeká v sobotu 26. září? Má být jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tady naměříme od 16 do 19 a v 1000 metrech a na horách dokonce 12 stupňů. Na Šumavě pak rtuť tepoměru vyleze na 15. No a rostlové podmínky jsou mírně nepříznivé. Tolik počasí na rádiu Bonton, no a já už tady mám pro vás další písničku, které jsem pro vás nachystal, a teď už vám popřeji jenom dobrou chuť k obědu a zítra ráno v 8 hodin se na vás budu opět těšit. Krásnou sobotu 26. září a Andreám všechno nejlepší k svátku přeje Libor Weber.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Radio.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

Hezký den s Rádiem Bonton. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabudí.

V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: máte extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavnej příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Eben.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlách.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Čeplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karel je

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Jaký je rozdíl mezi investováním na portu a investováním? Bez portu je investování plné překvapení a stresu. Na portu nemusíte sledovat akcie, trhy, veverky. Portu. Investuj. Nestresuj. Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Ačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco. Počítejte s námi.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.

ptáčí tlum se svým spřežením. K Titány operou, za ním puky a

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

sama. U sebe nesi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

Beatle, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama. Radio.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Babí léto ještě příští týden bude, ale pomalu už nám začíná topná sezona. Ta už třeba odstartovala v severomoravském Štramberku. A ne zrovna šťastně. První případ otravy oxidem uhelnatým řeší záchranáři právě v tomto městě na Novojičínsku. U Beskyd přiotrávili se tu dva seniori, které s vysokou hladinou oxidu v krvi převezli do nemocnice. Ve slovenských Tatrách už napadlo 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh navíc ve strmém terénu způsobovat i laviny a splazy, varují lavinoví experti podle slovenského serveru aktuality.sk. V Tatrách platí první lavinový stupeň. Zatímco maturanti jednoho z nejsilnějších ročníků přemýšlejí, jestli a kam si příští rok pošlou přihlášku k vysokoškolskému studiu, vláda Andreje Babiše z hnutí ANO jim nachystala nemilé překvapení, píšou novinky.cz. Kabinet vysokým školám v návrhu rozpočtu na rok 2027 totiž pokrátil finance a ty proto oproti letošku zřejmě omezí počet nově přijatých studentů. Dostat se na vysněnou vysokou tak bude příští rok výrazně těžší než letos a na spoustu talentovaných mladých lidí se vůbec nedostane. Policie v Brně vypátrala jednoho z vězňů, kteří v prvním zářijovém týdnu utekli z nestřeženého pracoviště. Uprchlého vězně našla krátce po sobotní půlnoci hlídka oddělení hlídkové služby na Tomkově náměstí, jak říká policejní mluvčí v Brně Petr Vala.
2: Při lustraci policisté zjistili, že se jedná o vězně, který 5. září roku 2026 krátce po 2. hodině ráno svévolně odešel z nestřeženého pracoviště v ulici Mlýnská v Brně, kde pracoval během výkonu trestu odnětí svobody. Muže policisté omezili na osobní svobodě, převezli na policejní oddělení Brno Sever a následně do brněnské vazební věznice.
1: Po druhém z mužů policisté nadále pátrají, je jim 35-letý Marian Necbala. Muž je 176 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Jakékoliv informace můžete volat na linku 158. Stavbaři znovu zavřeli rušnou křižovatku pod mostem zvaným Sněhulák v Liberci. Jde o silnici první třídy 35. Pokud se stihnou všechny plánované práce, měla by tato uzavírka být letos poslední. Iveta Štočková, mluvčí firmy Euroviacz, která je dodavatelem stavby, k víkendové uzavírce dodala.
3: Tento víkend bude uzavírka dvě noci za sebou od 18. hodiny do 8. hodiny ráno a z neděle na pondělí je to potom od 18. hodin do 14. hodin, protože využijeme toho státního svátku, abychom stihli co nejvíce práce. Jelikož pracujeme ze spodní části mostu ve směru od Liberce na Hrádek, tak potřebujeme bezpečný prostor pro to, abychom ty práce mohli udělat. Konkrétně o tomto víkendu montujeme takzvané mostní římsy.
1: Obnova mostu je podle ředitelství silnic a dálnic nutná. Prohlídky totiž ukázaly, že jsou ve velmi špatném stavu. Práce budou pokračovat i příští rok na druhé polovině mostu. Ten by měl být hotový na začátku prázdnin.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Výmluvy nebo fakty? Státní rozpočet s nižším schodkem bylo možné udělat, muselo by se ale snížit výdaje na bezpečnost, energetiku či na dopravní investice. Vláda na to ale nepřistoupila, jelikož by to mohlo mít fatálně špatný dopad na fungování Česka. V diskuzním pořadu na Nově to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan v pořadu označil vládou plánovaný deficit 386 miliard korun za ekonomický zločin. V Karlovarském kraji by měla vzniknout vojenská katedra, která by ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým vyučovala kurz ochrana obyvatelstva, zaměřený převážně na studenty vojenských škol. Informoval o tom ministr obrany Jaromír Zuna a senátorka Jana Mračková-Vildumecová v Karlových Varech. Podle Mračkové by to mohl být základ i pro rozšíření vysokoškolského školství o další obory.
2: My si od toho slibujeme další spolupráce s Českým vysokým učením technickým a dalšími obory, které se připravují třeba i s tou Univerzitou obrany. To znamená, že by ten student byl rok na Univerzitě obrany, rok na Policejní akademii a poté zde v Karlovarském kraji.
1: Třísemestrální kurz poběží paralelně s vysokoškolským studiem. Je dobrovolný a jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik. V Česku docházejí radiologické asistentky. Jejich nedostatek ale začaly řešit ve Zlíně. Univerzita Tomáše Bati totiž odstartovala nový studijní program Radiologická asistence. Najdeme ho na Technologické fakultě. Jde o tříletý bakalářský program, který reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotní pracoviště v regionu. Víc děkanka fakulty Lenka Šenkárová.
3: Ti studenti mají velkou šanci na zaměstnání, protože je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stálé služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
1: Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. Hokejový útočník Martin Havelka z Litvínova dostal od disciplinární komise Extraligy trest na 3 zápasy za napadení rozhodčího v pátečním utkání 4. kola proti Spartě. Vítkovický obránce Red Holland vynechá za faulem na třineckého Jakuba Galvase jedno utkání a navíc dostal pokutu ve výši 10% měsíčního platu. Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhé místo obsadil 4-násobný mistr světa Max Verstappen z Red Bullu a třetí skončil jeho týmový kolega Isaac Hadjar.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.